0: Počúvate Rádio Regina Stred.
1: Polibek, polibek, polibek, tvůj splácím. Polibek, polibek, polibek, teď ztrácím. Polibek,